Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme!

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: stačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár.
1: Můj Vilém peče housky a málo mě má rád, on očíčka má úzký a věčně chtěl by spát.
0: Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
2: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
3: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte.
1: Já v neděli hned zítra si vyšla do všetat. Tam pekařka je chytrá, snad radu může dát. Už z dálky, jak mě vidí, ty oči bledou líc. Hned naproti chvátá, holka zlatá neříká.

0: vlastně bylo.
1: Je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
0: Pekařka ze Všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v domě...

0: si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém netek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
1: Cože si to dala na ten komín?

0: musí spát. Ať mě to zehněvá, mě to neva, jen když mě má rád.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vracáš čas, more prázdnych rečí, ak nemá kam rásť, nájsť tak.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk Čokolate vybrané druhy za 9,90. Fko Okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage Hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

0: letní.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta, čerstvé jihočeské plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy, 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy, 1 kg za 329 korun. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta, čerstvé jihočeské plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy, 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy, 1 kg za 329 korun. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk Čokolate vybrané druhy za 9,90. Fko Okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

nad relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: o smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O
0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

voda. Život je fajn. Život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, všechno dobré. Tak.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

0: zostaň šťastná.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na 1 noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jeho čtornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jeho český 30% ajdám 100 gramů za

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage Hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.
1: Tak zase vzpomínám na lásku minulou.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré. Všechno.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to, i když mě u chodníku stála Sierra, už

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Tak proč jsme tam přijeli ještě jednu sloku?
1: Cože?
0: Ještě jednu sloku.
1: A proč bys přidávala sloku?
0: Aby jsme se tady tak nemačkali.
1: To se ti nelíbí.
0: Ale líbí, ale prostor je potřeba.
1: Že já si právě myslím, že když se tady zvětšíme, tak se nenajde tady, víš, že se nám jako ta písnička se prostě, z tý se stane takový bludiště a už se, bude to problém se tady najít, já už bych radši spíval rychle.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

toho starce jsem už nikdy neviděl. Když odešel, ještě mi řekl, nikdy nikomu nevěř a vždycky se spolehej jen sám na sebe. Často jsem pak chodil na místo, kde jsem ho potkal a přemýšlel jsem, proč mi to vlastně všechno vyprávěl. A čím víc jsem na něj myslel, tím víc mi něco říkalo, že ten příběh byl vlastně jeho život. A tím chápu.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta, čerstvé jihočeské plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy, 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy, 1 kg za 329 korun. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy, 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky, 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup, 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre, 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, 60 metrů, 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk Čokolate vybrané druhy za 9,90. Fko Okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk Čokolate vybrané druhy za 9,90. Fko Okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám, listopadový

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mu godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta, čerstvé jihočeské plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Kunín, sametový jogurt, vybrané druhy, 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy, 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy, 1 kg za 329 korun. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Outlook.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy, 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky, 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup, 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre, 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, 60 metrů, jeden kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop. Typ v Malšicích. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delicates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, Duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma. No.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel. Nejsem žádný béčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně lásko říct?

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

vína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100 gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Lekko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní, vybrané druhy, 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky, 300 gramů za 49,90. Klasik, jemný kečup, 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre, 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, 60 metrů, jeden kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90.

Ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% Gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru Plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Coop, všechno dobré.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

pod kůži do tepen se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

slová túžby. Všetko je tu cudzie.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský Ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko Šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta Jihočeský 30% Ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma. And you're thinking of escape.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti ve 100-gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100-gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus originál desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta jihočeský 30% ajdam 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice kremská nebo plnotučná XXL 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti ve 100 gramovém balení z běžných 29,90 za 24,90. Ranko 48% gouda ve 100 gramovém balení z běžných 21,90 za 18,90. Gambrinus Original 10, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Leko šunka Bohemia 100 gramů za 17,90. Madeta, jihočeský 30% ajdám 100 gramů za 12,90. Erman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Kunín 12% smetana 200 gramů plus 15 gramů zdarma za 17,90. Orion Delisa, Nesquik nebo Wafer Milk čokoláte vybrané druhy za 9,90. Fko okurky Delikates 720 ml za 47,90. Staropramen Cool Plus, nealkoholické ochucené pivo, vybrané druhy půl litru plech za 17,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnex štýrské párečky za 21,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Krahulík Vysočina za 17,90. Krásno, duošunka za 22,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Leko šunka zvonařská za 21,90. Mů písecká játrová paštika za 13,90. Dále chlazená vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 139,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letákové nabídky privátních značek v XXL balení Ranko tradiční pomazánkové neochucené 200 gramů za 29,90. Ranko 15% zakysaná smetana 380 gramů za 32,90. Sladká tečka sušenky s náplní vybrané druhy 144 gramů za 19,90. Křupeto solené brambůrky 300 gramů za 49,90. Klasik jemný kečup 1500 gramů za 69,90. Ariela Chambre 1,5 litru za 99,90. Klasik dvouvrství toaletní papír 60 metrů 1 kus za 11,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Hera, vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Orion lentilky Hexatuba 28 gramů za 14,90. Mů godhajský salám 100 gramů za 13,90. Budvar výčepní půl litru ve skle za 10,90. Sedita horalky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Mai Tea vybrané druhy 1,5 litru za 22,90. Nescafé Barista vybrané druhy 250 ml plech za 31,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Mražený Pegas Premium, vybrané druhy 100 ml za 24,90. Madeta 20 nebo 30% jihočeský ajdam plátky ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta čerstvé jihočeské plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Kunín sametový jogurt, vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Pedigree kapsička pro psy, vybrané druhy 4x 100 gramů v balení za 49,90. Jakobs Velvet kréma zrnková káva, vybrané druhy 1 kg za 329 korun. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, naše letní soutěž stále pokračuje. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.